0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Otecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. Už tam spočívá ta hra. Jedna z těch cest je občas sám. Zůstávat sám.

yes, yes. Raz, dva, to není návod. Ale choď tak voľbám, zmrdí moje zlatý.

vedel som to už v tej dobe, že sem inej G. Iná liga, inej tým, inej motiv, inej cíl. Píčo, co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak sem s tým přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beat. I když sú to blbežci, nepřál bych im ho z.

kariéru, vybrat si rodinu, vybrat si zasraně velkou televizi, vybrat si myčky, auta, přehrávače, kompaktu a elektrický otvíráky na koncert. Vybrat si jídlo bez cholesterolu, zdravotní pojištění, pravidelný splátky úroku z hypotéky, vybrat si první dům, vybrat si přátelé, vybrat si víkendový vohoz v barvě kufru, vybrat si sedací soupravu na splátky v síti posraných hodin, vybrat si sám sebe a v neděli ráno žasnout, kdo do prdele seš.